Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90.

0: devadesátka. Devadesátka.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s...
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. Hit Radio 90.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
2: v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Dobré ráno, 1. června v 6.54 s Kylie Minogue a Nickem Cavem, který se v červnu ukáže u nás. Hit Radio 90, nejenom na něj bude tenhle ten týden rozdávat lístky, ale pojďme to vzít jedno po druhém, po sedmé prozradím víc, teď se pojďme podívat na silnice.
1: Pozor na dálnici D5, na 57. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo, projíždějte s opatrností. A opatrně je taky na D7, na 15. kilometru ve směru na Chomutov došlo k dopravní nehodě osobního auta s vozíkem, které po nehodě stojí u krajnice. A na dálnici D10 na 63,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě nákladního auta s osobním. Kolona se zatím netvoří.
0: A doplním ještě Vladana, teď před chvilkou v Praze v Prosecké ulici se srazila dvě auta, tak snad

0: Toho nic nebude, jeďte opatrně.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
10: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
11: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
15: Hit Radio 90.
16: Citelné ochlazení a deštivo, tak takové bude pondělí. Déšť, bouřky nebo přehánky, čekejte na celém území, nejvyšší teploty 18 až 22. Teď je kolem 15.
15: Hrajeme vám 90 non-stop.
16: Dobré ráno v 7, ladí vás Hit Radio 90 a za chvilku si na pomoc vezmu anděli od 12. A mezi tím doporučuju začít sledovat naše sítě. Jsme tam jako Hit Radio 90. Ti, kdo sledují, už ví, já se jmenuji Vladě Řepka a vám ostatním to prozradím. Celý tento týden totiž budeme rozdávat lístky na Metronom Prague. Soutěžit o ně budeme jak ve vysílání, tak právě i na sítích. Mrk, mrk. A cítím v kostech, že dneska první dva lístky na Metronom rozdáme. Zatím ale buďte v klidu, řekneme si víc.
15: Hit

0: skoro v 7.11, krásné ráno s vanastovkama. Andělé a všichni svatí museli stát při nových mistrech světa v hokeji, protože zlato si včera vystřelili až v prodloužení, takže ale my stejně Finům gratulujeme, titul obhájili už po páté. A je vám jasný, že jen co skončilo hokejový šílenství, čeká nás to fotbalový, protože mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, v Kanadě a Mexiku začíná už 11. června. My Češi budeme ten den 11. hrát s Jižní Koreou. Za chvilku taky hrajeme, nejvíc 90. v českém éteru. Pet Shop Boys pro vás budu mít na Hit Radio 90.
1: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
5: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Dobré ráno na Hit Radio 90, 5 minut před 7:30 s Ace of Base, The Sign. Chcete znamení? Máte ho mít? Tuhle tu písničku od Stinga znáte, že jo? The Fields of Gold. Tak to je dnešní výherní písnička. Až ji dneska uslyšíte, 720 868 636, točte nás a když budete první, máte od nás dvě vstupenky na pátek 19.6. na festival Metronom, kde kromě Stinga, Nicka Cavea můžete vidět i Manic Street Preachers. 720 868 636. Napište si to. Hit Radio 90 tento týden rozdává tsunami lístků a jeden může být váš.

0: trochu mokré, pondělní ráno, 7.38 Fugees a po nich, už za chvilku, pro vás budu mít na Hitrádiu 90 Stony, Anybody Seen My Baby, mrkneme se spolu na rok 97, kdy jsme ještě neměli ani jednu vrásku. No tak, když tak botox to jistí, a nebo je vám to jako Rolling Stones úplně ukradený.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
4: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.

0: Dobré ráno v 7.54, tohle jsou Scarlett a půlka dekády, která nás baví. Pokračujeme za chvíli. Ale teď, jak to jede, Vladané?
1: Na dálnici D1 na 361. a půltém kilometru u Ostravy ve směru na Polsko dejte pozor na matraci ležící na silnici. Jeďte tady opatrně. Pozor taky na D35C na 257. kilometru ve směru na Olomouc. Stojí nepojízdné osobní auto s defektem na krajnici. A opatrně taky na D8 mezi 50. a 48. a půltým kilometrem ve směru na Prahu budou na krajnici probíhat práce údržby.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme aktuální souhrn zpráv. Českem se prohnaly silné bouřky a zanechaly tisíce domácností bez elektřiny. Následky bouřek řešili hasiči hlavně na jihu Čech, ale taky ve středních Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Na jihu Španělska dopadly dva pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváři výtahů jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. Dva Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely. Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval.
2: Citelné ochlazení a deštivo, tak takové je dnešní pondělí. Dešť, přehánky, někde i bouřky, čekejte v celém Česku. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 22, je to na bundu s kapucí, protože teď je venku kolem 15.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dobré ráno, minutu před 8. Já se jmenuji Vláďa Řepka a jsme Hit Radio 90. Máme tu 1. červen, takže nám všem k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Nemožná vám budu připadat jako blázen, ale já se pořád cítím jako dítě, které neřeší hypotéky, když prší jako dneska, tak vyběhne ven a už se nemusí sprchovat a louže je to nejkrásnější moře na světě. Stačí málo a může být krásně, jako třeba teď s Freddie Mercury.
0: Hit Radio 90.

0: Příjemné ráno. V 8.11 Will Smith se nám připomněl, ale my, co jsme vyrůstali na jeho Mužích v černém, tak my jsme na něj přece nezapomněli. Jestli chcete vidět, jak vypadá teď, tak ho najdete na Disney+, v dokumentu Od pólu k pólu s Willem Smithem. O čem to je? Tak ve skoro 5 hodinách se Will vydává na studenní cestu, kde získává jed z tarantule, zdolává horské vrcholy, potápí se pod ledem a chytá anakondy. Takovej druhej Vladimír Putin. Jo, tak to je taky dobrý, ale my si raději chytíme v ránu od Buty za chvilku na Hit Radio 90.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

8.23, dobré ráno z Buty, tak tuhle jsem taky v 92. uměl na kytaru, S-ko, C-čko, no možná bych ji ještě dal. Minulý týden většina z nás koukala právě jak vrány, když opustil brány vězení Dominik Feri. I u nás na Hitrádiu 90 se kolegyně Markéta divila, že pan Feri odešel ven s celou kšticí, tak to už se dneska ve vězení nedělá, že by vás stříhali dohola. Ale ono zajímavější než to, co měl na hlavě, to, co měl na sobě. Protože bývalí vězni, jak víme, opouští mříže vleda s čem, vzpomeňme si třeba na Jiřího Kalínka, tak mě zaujalo, co měl Dominik Feri na sobě. Ta košile, taková ta kamizola. To je košile revolucionářů. V tom chodili kubánští vedoucí jako Che Guevara nebo Fidel Castro. A Dominik Feri k tomu měl právě ten kastrol i na hlavě. Zpátky k tomu, co umíme nejlíp, Backstreet Boys. Hrajeme 90 non-stop i teď. 2 minuty před půl devátou.

0: 6 minut po půl deváté, Aerosmith a dobré ráno s Hitrádiem 90. Tak jsem právě projel naše sítě, najdete nás tam jako Hitrádio 90. A ukazujeme vám třeba hvězdy, jak vypadaly v 90. a jak dneska, že to je zajímavá podívaná. U některých byste třeba Kylie Minogue rozdíl ani nepoznali, u jiných, no tam, jak se to říká, když chcete být slušní, pořád vám to sluší, mladá paní. Jestli nás ještě nesledujete, tak to udělejte, protože to pro vás tento týden může znamenat jistý bonus. Můžete vyhrát lístky na Stinga, Manic Street Preachers a Nicka Cavea, kteří přijedou v červnu.
1: Hitparáda Eurocharts vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Heroes Gate 33.

0: Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápasě jsme... Under Armour makes
1: you better. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Dobré ráno, za 4 minuty bude 9 a 4 tisíce korun rozdáme v poukázkách na muziku. Víc vám řeknu po 9. Jak se jede, Vladane?
1: Pozor si teď dejte na D4, na exitu 21 směrem na Prahu, na sjezdu na Kytín havarovalo osobní auto do svodidel, počítejte s omezením. Opatrně taky na D8, na 5,5 km směrem na Prahu stojí porouchané auto, i tady dejte pozor. A na dálnici D11, na 13. kilometru ve směru na Prahu budou u krajnice probíhat údržbové práce. Dávejte na sebe za volantem pozor.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Devadesátky. Nejlepší.

0: devadesátka.
1: Citelné ochlazení a deštivo, takový je dnešní pondělí. Dešť, přehánky, někde i bouřky. Čekejte je v celém Česku. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 22 stupňů, trochu i bude foukat.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: V 9 na Hit Radio 90 pokračuje Vláďa Řepka a možná k nám zavítá i Sting. A to bude jasný signál, abyste zavolali, pište si na 720 868 636. A když se mi dovoláte jako první, tak mám pro vás dva lístky na Metronom, kde Sting bude vystupovat. A kdo k nám běží teď? A Mrs. Madonna, Beautiful Stranger, krásné ráno.
0: Hitra.

0: Krásné pondělí, 3:15 hrajeme nejvíc 90. v českém éteru. Teď dozněla Britney Spears. No o ní je v poslední době slyšet hlavně v souvislosti s tím, co si zase svlékla, s kým se zasnoubila. A pomalu častěji Britney vidíme u soudu než na pódiích. Kdyby to, co dělá ona, dělali kluci z kapely Scorpions, tak tam by nás to nepřekvapilo, to jsou rockeři, že jo? Tak si je dáme za chvilku na Hit Radio 90.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Hit Radio 90.

0: 3 minuty před 9:30, ladí vás Hit Radio 90. Já jsem Vláďa, tak se mi zdá, že mám někoho na telefonu. Dobré ráno, kdo tam?
1: Dobré ráno, tady Bára.
0: Báro, odkud?
1: Z Prahy.
0: Bára z Prahy. Báro, dobré ráno, možná jenom, abychom si to vyjasnili. Proč nám voláte?
1: No, dohrál Sting, takže kvůli Stingovi a kvůli Metronom festivalu, na
0: no,
1: kterém
0: No jasně,
1: bude.
0: Takže já už to tady celou dobu nějak říkám, že až zazní Sting ve vysílání, máte zvednout zadek a telefon, což Bára přesný udělala den. A Báro, teď od nás máte 2 lístky na Metronom, konkrétně je, na pátek, zase. Na 19. června. Přemýšlela jste, měla jste čas, s kým půjdete?
1: No, vezmu asi manžela. Ten teda o tom ještě neví, tak bude mít velké překvapení, na rozdíl ode mě.
0: No tak super. A Báro, co teď děláte akorát?
1: No já sedím už půl hodiny v autě a čekám, až začne ten Sting hrát, abych právě byla ta první, která bude volat, což se mi poprvé v životě podařilo, takže čekání se vyplatilo.
0: Báro, vyplatilo, moc ještě jednou gratuluju a tady důkaz pro všechny ostatní, laďte nás, protože tenhle celý týden rozdáváme lístky na Metronom. Báro, rád jsem vás poznal, mějte se krásně a ještě jednou gratuluju.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Příjemné pondělí s Hitradiem 90 9.39. Tohle jsou Prince to Joe a Marky Mark a Happy People. Z vás taky budeme dělat tento týden šťastlivce, rozdáváme totiž lístky na Metronom a jednu šťastnou báru jsme udělali před chvilkou. Za chvilku Lucie, Amerika a taky dorazí Markéta.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
8: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
7: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Moudro na pondělí, ten, kdo dneska vyjede na skútru, bude mít mokrý nohy.
1: Pozor na D1, na 175. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Opatrně taky na Třebíčsku, na trase z Čichova směrem na Přibyslavice havarovalo osobní auto, projíždí se jedním pruhem. A na dálnici D7 na 44. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce odstavené vozidlo.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolín.

0: vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Postupně bude od severozápadu srážek a zároveň oblačnosti ubývat. Později večer už se budou objevovat srážky pouze výjimečně. Nejvyšší teploty 17 až 22.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásné pondělí. Venku to teda na červen úplně nevypadá. Tu zmrzlinu, co jste dneska slíbili dětem k svátku, budeme mít lehce naředěnou vodou, ale zahradníci si pochvalují. S vámi už Markéta Rachmanová, mám takový hity jako třeba Champagne Supernova od Oasis. A to už za pár minut, tak hezké dopoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. A tahle písnička nedávno oslavila 30 let od svého vydání. A tak Oasis při té příležitosti vypustili ven úplně nový merch, který cílí právě na nás, co tenhle ten song zbožňujem. A je to tak univerzální, že když si to oblíkne Baby Boomer i Gen Z, tak to prostě vypadá stylově. 90 za chvíli zpátky, bude Enigma.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v obci Malé Žernoseky na Litoměřicku za 1 400 000 korun, byt 2+1 v Ostravě za 3 650 000, pole v Kasejovicích na Plzeňsku za 829 392 koruny, další pole v Kasejovicích za 2 231 400 korun a ještě jedno pole v Kasejovicích 3 422 100 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete
14: si. Tisku levně CZ.
15: Náplně hned.

Nejvíc devadesátek. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

Hrajeme 90 non-stop, 10.28, posloucháte Hit Radio 90. Švýcaři dneska zajídají smutek po včerejším nevítězným finále čokoládou. Nepomohlo ani hodně exkluzivní hecování v kabině od Rogera Federera nebo podpora lyžařského genia Marco Odermatta přímo na stadionu. No, Švýcaři prostě asi jenom potřebují čas, protože i ty nejpřesnější hodinky na světě se musí nejdřív pořádně natáhnout, aby ukázali ten správný čas na zlato. Příští rok je šampionát v Německu, tak možná na počtvrté by neměl mít chybu, bude to jako švýcarský sejra, sice s dírama po braně soupeřů, ale naprosto dokonale uzrálí třeba. Posloucháte Hit Radio 90, Ricky Martin připraven? Teď ten Šár. Tak hezké pondělní dopoledne.

0: Rádio 90. Dneska jsme odmávli soutěž o vstupenky na festival Metronom Prague. Letos přijedou do Prahy skvělý jména, co můžete vidět na jednom místě během jediného víkendu od 19. do 21. června. Budeme soutěžit na sítích, tak nás začněte sledovat jako Hit Rádio 90. na Facebooku a na Instagramu, ať o to nepřijdete. No a na jaře tady máme znovu taky Erose. Evidentně zjistil, že Češi mají Itálii rádi nejenom na talíři. Za chvíli, hezký dopoledne.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
5: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Billy Joel na Hitrádu 90, 4 minuty před 11. hodinou, pojďme na silnice.
1: Pozor na D1, na 201. kilometru ve směru na Vyškov stojí na vozovce odstavené nákladní auto. Stejnou situaci máme nahlášenou taky na dálnici D8. Odstavený nákladák stojí na vozovce na 21. kilometru ve směru na Drážďany. Jeďte tady opatrně. A pozor taky na Prachaticku, na trase mezi Husincem a Vimperkem došlo ke střetu osobního auta se Srnou.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás.

0: programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout. A často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí. MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Go, go, go, gorila!
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Dneska bude samozřejmě celý den zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky, k večeru ale už postupně ubývání srážek, zároveň oblačnosti a teploty 17 až 22 stupňů.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
11: Pěkný pondělí, jakoby květen spláchnul déšť a do nového měsíce půjdeme s pročištěným vzduchem. Dneska je to 31 let, co se v kině objevil film Smrtící epidemie. Myslím, že v covidu jsme si na něj několikrát vzpomněli a taky jsme si přáli, aby vrtulníkem přiletěl právě k nám Dustin Hoffman, který nás všechny zachrání. Markéta, s vámi posílám, že men spoon, hezký den.
12: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 12 minut po 11. Anna K. je milovnice psů a velmi často využívá svoji popularity na sítích a každou chvíli podporuje útulky nejenom tím, že o nich mluví, ale vozí jim tam granule a další věci. No a s těma pejskama, co jsou normálně zavřený v kotcích, se taky kolikrát jde proběhnout ven. A já doufám, že takovýto nerozumný období, kdy dítě dostalo k svátku nebo za vysvědčení psa a ten potom putoval chudák někam pryč, už je snad úplně pase. 90 za chvíli zpátky bude třeba Brian Adams, hezký pondělí.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
1: 90 jsou zpátky.

Posloucháte Hit Radio 90, Bryan Adams od té doby, co se z Kanady přestěhoval do Anglie, hodně rád jezdí do České republiky a pak ho napadají takové věci, jako že bude třeba koncertovat v Brně. Zajímavá zpráva ale teďka přiletěla ze Sydney, v sobotu tam probíhal koncert filmové hudby, jenomže v polovině toho koncertu se udělalo nevolno hlavnímu klavíristovi, takže se produkce ocitla docela v nesnázích, no a pan dirigent se rozhodl oslovit zaplněný sál s žádostí o záskok. Výzvu přijal i 21-letý muž, který před zraky 2500 diváků na piano bezchybně ten koncert dohrál. Zachránil celý vystoupení před zrušením a od publika si nakonec vysloužil ovace ve stoje. Až mně to přijde, jestli to jako náhodou nebylo domluvený, protože mladý muž se teďka může z fleku stát součástí filharmonie a ten původní klavírista možná plně neví, jestli má děkovat anebo litovat. MC Sár, hezký pondělí.

0: Hokejový ledy ještě ani neroztály a naši fotbalisti už včera před půlnocí odletěli na mistrovství světa. No a v internetových diskuzích už je to samej trenér a odborník na sestavu, koukám. Ještě, že my si to tady stavíme sami a naši posluchači soupisku hlavně teda chválí. Queen za chvíli na střídačce Take That. Hit Radio 90. Hezký dopoledne.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: First and Shout, původně Beatles v 90. Chuck Demus and Flyers na Hitrádu 90. Kousek před 12. Pozor si dejte na trase mezi Plzní a Pískem. Uchváleně se nabouralo nákladní vozidlo do svodidel. Na místě zasahují záchranáři. Počítejte tady s omezením a zdržením. Na D10 na 54. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané osobní auto. Dejte pozor. A ještě Pardubicko v Holicích v křižovatce ulic Vysokomítská a Pardubická došlo k nehodě dvou osobních. I tady počítejte s komplikacemi. Pokračuje ještě Vladan.
1: Pozor na dálnici D1 na 192. a půltém kilometru. Směrem na Prahu zasahují hasiči u požáru auta. Počítejte se zdržením. Na Blanensku v Letovicích v Pražské ulici došlo ke střetu nákladního auta s autobusem. Provoz je tam částečně omezen. A pozor taky na Chrudimsku. Ve Slatiňanech na místní cestě se srazila dvě osobní auta. I tady počítejte s omezením.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo! A taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, babovku, babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné platit na dvakrát. První splátka je splatná dnes, druhá do konce listopadu. Prahu čekají o prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení. Už zahájená uzavírka části Plzeňské a zúžení k Belské. Práce se budou týkat bezmála 3 kilometrů od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Pojede se jedním pruhem v každém směru od 2. července do 15. srpna. Šéf Senátu Miloš Vystrčil dorazil s delegací nad Tchaj-wan. Přivítal ho tamní náměstek ministra zahraničí.

0: Čela se jedná o druhou cestu nad Chajvan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Na jihu Španělska dopadly dva pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváře výtahu jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. Dva Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely.
1: Počasí. Dneska zataženo, oblačno, na většině území se vyskytne déšť, přehánky, k večeru už by srážek mělo ubývat a nejvyšší teploty přes den 17 až 22.
2: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: I poledne, 1. červen, všechno důležitý už víte a jestli ne, pak to nebylo důležitý. Přidám ještě zprávu o tom, že ode dneška celý tento týden hrajeme na Hitrádiu 90ka o vstupenky na festival Metronom Prague. Tak poslouchejte a sledujte nás taky na sítích, ať jste včas u toho, podobně jako ráno u Vlády Řepky Bára z Prahy.
2: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: Než pošleme Inexis, než pošleme Madonu, tak je tady Meatloaf. Hezké pondělní odpoledne.

0: Ono se ví, že smrt prodává, takže přitahuje pozornost. A tak když zemřel Michael Hutchence z INXS, desky kapely se prodávaly ještě víc, než když to bylo všechno tak nějak živý. O hvězdách z 90. co nás opustili předčasně, třeba i dobrovolně, bude jeden z příštích dílů našeho podcastu Vypalovačka, který se věnuje fenoménům 90. let. Najdete ho samozřejmě už teď na podcastových aplikacích, taky na YouTube a taky na webu hitradio90.cz.
1: Hitparáda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hitradio 90.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Pěkný pondělí, posloucháte Hit Radio 90 a také R.E.M. Michael Stipe oficiálně potvrdil, že koncem toholetošního roku vydá své úplně první solové album. A nikdo z těch původních parťáků mu nepomohl ani notou, takže to vypadá, že se Michael opravdu odstřihnul definitivně a úplně. Další Michael, Jackson, ten bude za chvíli a už pozítří 3. června jde na Netflix další z dokumentů o těch jeho žalobách a strašidelných teoriích, který mají společného jmenovatele Ranch Neverland. Za chvíli Hit Radio 90, hezký den.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na dálnici D1 na 200 kilometru směrem z Vyškova na Brno se střetlo osobní s nákladním autem. Počítejte se zdržením v koloně. Pozor taky na D4 na 49 kilometru ve směru na Strakonice stojí na vozovce porouchané auto. A na dálnici D35 mezi 265. a 283. kilometrem směrem na Lipník nad Bečvou bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Zítra už bude počasí lepší, ráno jasno, polojasno, odpoledne se může zatáhnout a přijít přehánky, ale teploty zase o kus víc nahoře, až 26.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Posloucháte Hit Radio 90, hezké pondělí, jste s námi v další hodině. Včera měl 92. narozeniny Clint Eastwood a podobně jako se 90ková muzika vrací na pódia, tak třeba 90ový film Madisonské mosty se nově uvádí v divadle a recenze jsou moc dobrý na to, abyste nad tím jenom mávli rukama. Tak to berte jako tip, třeba na podzim. Markéta s vámi, hezký den.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezký pondělní odpoledne, 11 minut po 13. Tohle je takovej podvod na lidi, protože většina si myslí, že jde o latinu, ale není to pravda. Ten text je napsaný takzvanou pseudolatinou, takže slova záměrně zní jako starobylá latina, ale ta písnička měla mystickou, duchovní a takovou středověkou atmosféru, ale jako celek vlastně nedávají absolutně žádný smysl. Takže až budete googlit nebo si dávat do překladače, co to znamená ameno, vypadne vám tolik významů, že bych tohle slovo radši možná ze slovníčku úplně vyškrtla. 90ky za moment zpátky i s Waterboys.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hrajeme 90ky non-stop a k tomu jako bonus máme pro vás taky podcast Vypalovačka. Každý týden je o fenoménech 90. let a napsala mi Kamila. Ahoj Market, chci reagovat na díl Vypalovačky, ve kterým se bavíte o boybandech, o rozpadu skupiny Take That. Já jsem z toho byla tenkrát podobně zničená jako ty. Nevěděla jsem, s kým tuhle osobní tragédii sdílet, protože to všem připadalo jako nedůležitá kravina. Ta láska k ním pořád platí, i když jsem se tenkrát strašně naštvala a už nikdy je nechtěla vidět. Teď mám koupený lístky na jejich turné Cirkus po Anglii a asi budu hodně hysterická. Díky za Hit Radio 90, taky za váš podcast. No, a my děkujeme za reakci, Kamilo. Já si konečně nepřipadám jako jediná šílená faninka skupiny Take That v téhle zemi. Teď Rozala.

0: Posloucháte Hit Radio 90, protože je dneska Mezinárodní den dětí, tak vás pozvu na 15., kdy pro vás Ivo Alač chystá opět rubriku 3 ve 3, jako každý všední den. No a dneska tam budou zpívat děti. Teda nebojte, jako nebudou to žádný batolata, ale spíš teenageři, co tenkrát vydělávali mnohem víc peněz než všichni jejich příbuzní dohromady. Takže 3 ve 3 už dneska. No a do 14. si taky nenechte ujít tři skvělý hity, který určitě stojí za to. East 17, Faro anebo Texas.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

I o této partě se samozřejmě bavíme v tom zatím posledním díle našeho podcastu Vypalovačka, který je o boybandech. East 17 byli takovým tím lepším boybandem, tedy alespoň za mě, měl jsem je hodně rád. I tuhletu věc, Around the World, která nám právě teď 6 minut před 14. doznívá na Hit Radio 90. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné pondělí. Around the World, která nám právě teď 6 minut před 14. doznívá na Hit Radio 90. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné pondělní odpoledne. Za chvíli dal.

0: bude probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Oblačno s občasným deštěm, přeháňkami, ojedinělej bouřkami, k večeru pak budou srážky postupně ubývat, stejně jako oblačnost, nejvyšší teploty 17 až 22. No a co úterý? Ráno jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, postupně většinou oblačno a na horách ojediněle přeháňky, později večer se hlavně v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přeháňky, ojedinělej bouřky, nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už jeden takzvaný One Hit Wonder. Kapela jednoho hitu, New Radicals.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Další One Hit Wonder na Hit Radio 90. Další umělec, který měl pouze jenom jeden jediný hit, a to zpěvačka Emmy, která v roce 1999 bodovala právě s touhletou coververzí písničky More Than This, původně od Roxy Music. Mimochodem ten úžasný originál z roku 1982 zněl takto.

0: úžasným hlasem Briana Ferryho. Tolik trocha osmdesátek, za chvíli budou devadesátky zpátky s M People a Snap.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

Nedávno objevil jako host poslední show Stevena Colbera, následovníka pořadu, během kterého se Beatles poprvé objevili v americké televizi. Uzavřel se tak pomyslný kruh. Paul McCartney samozřejmě zaspíval i Hello, Goodbye od Beatles a končícímu moderátorovi věnoval podepsanou a zarámovanou fotku z toho legendárního vystoupení Brouků na tom samém pódiu. Jestli jste to neviděli, tak si to někde puste, byl to fakt pěkný moment. Stejně jako ta Paulova píseň, kterou jsme si dali na Hit Radio 90. Hope of Deliverance. Teď už ale další. Have You Seen Her? A s ní MC Hammer.

Sexy Dancers na Hit Radio 90. Blíží se dnešní 3 ve 3 a vzhledem k tomu, že jeden dětí, tak si připomeneme hned několik dětí, které slavily hudební úspěchy v 90. Půjde třeba o jednu na svůj věk velmi schopnou sourozeneckou partu, taky o dva kamarády, kteří se objevili i v klipu Michaela Jacksona a všechno nosili obráceně. A taky toho vůbec nejmladšího zpěváka, který kdy dobil hit parády a je dodnes v Guinnessovce. Za chvíli zpěvačka, která vlastně by mohla mít rekordy z toho opačného gardu, z opačné strany. Nedávno oslavila 80. Bude tady Cher.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Rádiu 90 připomínka filmu Osobní strážce, o kterém se mimochodem taky bavíme v našem podcastu Vypalovačka v díle o áčkových hvězdách Hollywoodu 90. let, kterým první tři roky dekády královal Kevin Costner, tolik tedy ta, kterou strážil Whitney Houston a na Oscara nominovaná píseň Run to You. Za chvíli už 3 ve 3, ale předtím také informace z dopravy.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na trase z Brna směrem na Uherské Hradiště na příjezdu do Slavkova u Brna došlo k požáru auta. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, kolona má přibližně kilometr. A popojíždět budete i na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně. Na 194. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Počítejte tam s omezením. Přerušovaná kolona se tvoří od 191. kilometru. A v Praze v Průmyslové ulici směrem na Hostivař u sjezdu na Jižní spojku se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením i tady. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličení.

0: dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Devadesátky. Nejlepší

0: Dneska zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. K večeru by tohle to mělo všechno ustávat. Nejvyšší teploty se dneska pohybují mezi 17 a 22 stupni Celsia. Zítra přes den bude o něco tepleji, 21 až 26. Nejnižší noční teploty čekáme 12 až 6. No a co se týče úterního počasí, tak ráno jasno až polojasno, ojediněle mlhavo, postupně většinou oblačno a na horách ojediněle přeháňky. A později večer se ty přeháňky, déšť a ojediněle i bouřky objeví i jinde, hlavně v jeho západní polovině Čech.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už tedy 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, a dneska konkrétně Den dětí, takže jsou před námi bráchové Hanson, kteří s Mbapp bodovali, když jim bylo 16, 14 a 11. Potom tady budou 2 13-letí, Criss Cross a jejich obrovský hit Jump. No a nakonec si dáme taky jednu takovou spíš podivnost, která je ale přesto nebo právě proto jedním z nejprodávanějších singlů 90. let. A její interpret je v Guinnessovce jako nejmladší zpěvák s number one hitem. Byly mu tenkrát pouhé 4 roky. Tak na to si počkejte, na úvod ale ještě ten větší hit.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Tohle byl na Hitrádiu 90 jeden z největších hitů dekády od kluka, kterému byly tenkrát pouhé 4 roky a dodnes je v Guinnessovce jako nejmladší zpěvák s number one hitem. A bohužel je to taky jeden z příkladů vykořisťování dětí. Vydělávali na tom samozřejmě jenom rodiče. Hlavně tatínek, hudební producent. No a Jordy ani v plnoletosti neviděl ani cent. No. Líp na tom byla historicky nejmladší úspěšná hiphopová skupina Criss Cross, tedy do doby, než jeden z nich nezemřel na předávkování drogami. No a trio Hanson, které jsme tu měli v úvodu 3v3, tak to je dodnes velmi aktivní. Neustále bráchové koncertují a vydávají i fakt velmi kvalitní desky. Jednu vydali dokonce s Pražským symfonickým orchestrem. Tolik dnešní 3v3 ke dní dětí. Zítra doženeme dnešní výročí jednoho úspěšného soundtracku.
1: 3v3 na Hitrádiu 90.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce Policie České republiky Ondřej Penc.
4: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
3: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
5: A čelovky vaření a papání?
6: Máme.
5: A batůžek malý a velký?
6: Máme.
5: A co boty a botičky do každého počasí?
6: Jasně, že máme.
7: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Bellini a Samba de Janeiro na Hit Radio 90. V Rio de Janeiro se konají takové ty rekordní obrovské koncerty. Na pláži Copacabana se už vlastně několikrát sešly zhruba 2 miliony lidí, aby sledovali třeba Shakiru, Lady Gaga nebo Madonu. No ale my se v Praze brzy sejdeme, abychom sledovali třeba Stinga, Manic Street Preachers nebo Nicka Cavea. A to během Metronom festivalu za necelé 3 týdny. A my vám právě na tuto akci v tomto týdnu na Hit Radio 90 rozdáváme vstupenky. Nejenom v našem vysílání, ale také na sociálních sítích. A tak mrkněte na Facebook, na Instagram Hit Radio 90. Dejte nám follow, abyste to celé neprošvihli. Tady už je Sheryl Crow, Can't Cry Anymore.

0: jo? Pamatuju si ten moment, kdy jsem poprvé poslouchal album Wildest Dreams Tina Turner, které jsem tenkrát měl na audiokazetě. Ten moment, kdy jsem byl překvapen, jak se k Týně na konci této písně přidal ten známý hlas. Hlas toho pána, který dneska ráno přinesl vstupenky na Metronom festival Posluchačce Báře. Sting jako to nejlepší nakonec v hitu On Silent Wings Tina Turner na Hit Rádiu 90. Za chvíli John Bon Jovi.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tohle byl skvělý hlas Sophie B. Hawkins na Hit Radio 90, její Right Beside You, no a teď hlas naší kolegyně Lucie.
1: V Praze ve Svatovícké ulici směrem na Vítězné náměstí bourala dvě osobní auta. Doprava tam zpomaluje, dejte pozor. Na trase z Brna směrem na Uherské Hradiště na příjezdu do Slavkova u Brna došlo k požáru auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, kolona má asi kilometr. A popojíždět budete i na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně. Na stém 94. kilometru směrem od Prahy blokujet budete i na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně. Na stém 94. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda dvou osobních aut.

0: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: úterý by ráno mělo být jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, postupně většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se přehánky, déšť a ojediněle i bouřky objeví i jinde, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní mezi 21 až 26 stupni Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Teď o víkendu se ve Švýcarsku na ledě taky hodně brečelo, ať už z prohry, anebo štěstím, třeba u těch historických bronzových medailí norských hokejistů. No ale teď se bude brečet i ve vysílání Hitrádia 90 pod taktovkou Aerosmith.
1: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Už se blíží Čas sluhů z filmu Čas sluhů na Hit Radio 90. No a nemáte-li daleko pražskou ZOO, tak tam ještě stihnete zbytek bohatého programu, který ZOO tradičně chystá na Den dětí ve spolupráci s městskou policií, a do 15 let je tam vstup zdarma. A za chvíli další z hitů, které vznikly, když mnohým z nás bylo 15.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jakou délku by měly vedle sebe naskládaná CDčka s albem Millennium od Backstreet Boys, ze kterého pochází tahle ta píseň Show Me the Meaning of Being Lonely, tak i to se můžete dozvědět v zatím posledním dílu našeho podcastu Vypalovačka, který je právě o boybandech. Jestli jste to ještě neslyšeli, tak mrkněte na podcastové platformy, YouTube kanál Hitradia nebo na stránky hitradio90.cz. Tady je další ukázka.
1: Boyband vlastně fungoval velmi chytře v tom, že když si vyberete jednoho solového zpěváka, tak je to risk. Tam se jako buď to trefíte, anebo netrefíte. A to bylo tak riskantní, že zase ty labely a ty producenti to měli vymyšlený a posichrovaný tak, že vlastně museli dát dohromady skupinku kluků, kdy každý pochopitelně typově zapadal někam jinam, aby to obsáhlo co nejširší dívčí publikum. Že jo? A taky to tak fungovalo.
0: No, prostě tam musel být nějaký hezón, že jo? Nějaký drsňák, nějaký jako takový jako shy. Jako
2: a trošku. Pak ještě ne podle barvy vlasů, že jo? Blondiák, brunet, nějaký prostě černý vlasy,
0: jako ty formule byly super.
1: Museli obsáhnout jako komplet to spektrum zájmu každý holky.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A teď už je tady jeden solový zpěvák, u kterého ten risk nebyl až tak velký, protože má slavného tatínka Julia. Tady je Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

přestože ještě není čas na tu naší pravidelnost, filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90, tak jsme si dali dva filmové hity za sebou. Nejprve Theme from Mission Impossible a teď taky Madonino I Remember z filmu S vyznamenáním. No a za chvíli ještě něco z Pretty Woman.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

devadesátky non-stop. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Prince Eto Joe a Marky Mark nabídli svoji úžasnou spolupráci Life in the Streets. A jaké to je v ulicích, to ví Lucie.
1: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze Holešovičkách směrem z centra u Bulovky stojí porouchané auto. Počítejte tam se zdržením. Do kolony vjedete už v Holešovicích. Kvůli hustému provozu se zdržíte i na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Vytvořila se tam nesouvislá kolona mezi 213. a 190. kilometrem. Popojíždět v ní budete asi 30 minut. A na trase z České Třebové směrem na Svitavy před Opatovem bouralo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech. Ode mě je to všechno, přeji vám šťastnou cestu.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilní... Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostat...

0: Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Poslance čeká v tomto týdnu debata o obnově EET nebo o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokračovat by měly také v závěrečném schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách o 2 roky na 16 let odmítla vláda. K novele opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. Podle analytiků bude letošní rok beze změny. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk vstoupí do sezony na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Naposledy závodil loni na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. Hlavní program začne na pražské Julisce po 17. hodině.
2: V úterý ráno by mělo být jasno a až polojasno, ojediněle s mlhami, postupně ale většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky, které se později večer, možná i s nějakou tou bouřkou, objeví i jinde, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejnižší noční teploty mezi 12 až 6 stupni, nejvyšší denní 21 až 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Jako dneska jsem se úplně nevyspal, takže se vlastně celý den taky cítím trošku jako zombie.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Lidi z hudebního průmyslu jí tenkrát poradili, aby si to své občanské jméno Hana Zaňáková změnila, jinak by si ji lidi mohli plést s Hankou Zagorovou. A tak vznikla tedy Lucie Bílá a k té Haně Zaňákové se vrátila právě touhletou písní. Ta dostala název Hana Zaňa, i když ji spíš známe pod tím alternativním názvem, jinak to nebude tolik Lucie Bílá. No a za chvíli ten, který mezi tou bílou a černou váhal. Michael Jackson.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
10: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hatfield a to, jestli skutečně zpívala nebo nespívala tenkrát v 90. jsme probírali v jednom z dílů našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let, konkrétně v tom díle, kde jsme řešili Eurodance. Tak jestli jste to ještě neslyšeli, koukněte třeba na naše stránky hitradio90.cz a můžete si to pustit. Já vám ale teď pustím úžasnou věc kapely, která přijede letos do Prahy. Tady jsou OMD a Walking on the Milky Way na Hit Radio 90.

Že jste si možná někteří mysleli, že na ní zapomenu. Jak bych mohl, když je to moje vůbec nejoblíbenější zpěvačka a dneska má ještě navíc k tomu narozeniny. Alanis Morissette tuhle tu úžasnou věc Uninvited udělala pro film Město andělů a tak jsme si právě tuhle tu píseň zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90 a zároveň jako připomínku toho, že bychom měli Alanis popřát, takže všechno nejlepší. 90. Hit Rádiu 90.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hey!

0: Ach, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A čelovky vaření a papání?
7: Máme.
6: A batůžek malý a velký?
7: Máme.
6: A co boty a botičky do každého počasí?
7: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Devadesátky jsou zpátky.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Studio 90.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte

0: A plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Rádio 90. 90 nonstop.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. 90. Nonstop.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
3: CZ. Náplně hned.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.